Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Hvězdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Archeoskanzen v Modré představuje poklady Velké Moravy. Klenotnice vznikla v podzemí. A ve Zlíně bude omezení MHD. Půlmaraton v neděli uzavře část centra. Sedmi linkám změní trasu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Život v dávných časech Velké Moravy přibližuje archeoskanzen v Modré na Uherskohradišťsku. A i když plochou svého katastru je Modrá nejmenší obcí u nás, každoročně sem zamíří více než 200 000 turistů. Součástí archeoskanzenu je unikátní klenotnice Velké Moravy. Nový mohutný betonový objekt vyrostl pod zemí a vstup do něj je umístěný v budově, která ilustruje život nejbohatších vrstev Velké Moravy. Jde o místo, které ukazuje ty nejcennější artefakty z doby před více než tisícem let. Jedná se o nezvykle pojatou moderní expozici pro vystavení nejvzácnějších archeologických nálezů, která zároveň zajišťuje ideální podmínky i pro jejich uložení a také slouží i jako trezor. Přeshraniční projekt, který umožnil vznik klenotnice Velké Moravy, byl nazvaný Společné dědictví od Římanů po Velkou Moravu. Příspěvek fondů Evropské unie na celý projekt byl 1,5 milionu eur.
0: Zlínsko.
1: Cestující ve zlínské MHD musí v neděli 31. května počítat s omezením. Kvůli festivalovému půlmaratonu bude od 10 do 13 hodin uzavřená část centra města a bývalého areálu Svit. Změny se dotknou sedmi linek. Dopravní podnik zavede i speciální linku X. Na část dne uzavře půlmaraton ulice Vodní, Dlouhá, Benešovo nábřeží a bývalý průmyslový areál Svit ve Zlíně. Výlukově tak budou jezdit linky 2, 4, 5, 8, 9, 33 a 38. Po dobu výluky bude zřízena speciální linka X, která má dopravit cestující z oblasti Kůtů, Padělků a Zálešné k Baťově nemocnici. Tam bude možný přestup na linku X2.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Město Otrokovice chce snižovat nehodovost. Má novou strategii BEZIP do roku 2030. A Kunovicemi projela po 2 letech jízda králů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zvyšování bezpečnosti silničního provozu, to je cesta, ve které pokračuje město Otrokovice. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili novou strategii BEZIP města Otrokovice na období 2026 až 2030, která navazuje na dosavadní aktivity města, národní i krajskou strategii v oblasti dopravní bezpečnosti a stanovuje další konkrétní kroky pro nadcházející roky. Cílem nové strategie je dlouhodobě snižovat počet dopravních nehod i jejich následků. Mezi priority patří ochrana chodců a cyklistů, bezpečnější místní komunikace, sklidňování dopravy v obytných lokalitách nebo prevence rizikového chování řidičů. Dokument se věnuje také rozvoji cyklistické dopravy, bezpečnosti v okolí škol či podpoře veřejné dopravy. Otrokovice byly vůbec prvním městem v České republice, které si v roce 2018 zpracovalo vlastní místní strategii BEZIP. Na ní nyní nově připravovaný dokument plynule navazuje a rozpracovává opatření pro další období.
0: Uherskohradišťko.
1: Od panského dvora v Kunovicích vyjela družina více než 20 jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci, zabouchala na dřevěná vrata jednoho z domů a dožadovala se nového krále. Tak minulou neděli vrcholil program jízdy králů v Kunovicích. Jízda králů s bohatým doprovodným programem se v Kunovicích koná jednou za 2 roky. Vrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města. Dle tradice je při ní král oděn do dívčího kroje a v ústech má růži. Ve Zlínském kraji se jízda králů, která je od roku 2011 zapsaná na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, koná na 3 místech. V Hluku se jezdí jednou za 3 roky, naposledy to bylo loni. Každoročně se koná pouze ve Vlčnově, letos týden po kunovické jízdě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Krásný pátek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes nám kalendář píše 29. května a letní počasí už se začíná hlásit o slovo. V každém případě dnes má svátek Maximilián a Maxim, což jsou jména latinského původu znamenající největší. Zajímavé na Maximiliánovi je, že bylo údajně uměle vytvořeno roku 1459, kdy jej Fridrich III. Habsburský použil pro svého syna Maximiliána I. Bylo vytvořeno spojením jmen dvou slavných Římanů, Fabia Maxima, kdy Maximus znamená největší, a Scipia Emiliana, kdy Emilius znamená prchlivý, horlivý nebo také následovník. Já všem Maximiliánům a Maximu přeji krásné jmeniny a
1: Rádio Kroměříž a megahity.

už rozběh, projekt se už rozběh, všude kolem jsou filmaři. Projekt se už rozběh, projekt se už rozběh.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Slunečné počasí, pruhovaná trika, dobrá nálada a pohoda na Baťově kanále a řece Moravě. Ve Zlínském kraji začala plavební sezóna a s ní také práce pro policii České republiky. Policisté již začátkem května vyrazili zkontrolovat vůdce plavidel, aby byla plavba bezpečná pro všechny. Hlídky se zaměřily hlavně na alkohol, potřebné doklady či povinnou výbavu lodi. Dobrou zprávou je, že zatím všichni kapitáni měli vše v pořádku, avšak kontroly budou na vodních tocích ve Zlínském kraji pokračovat i nadále.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: O Janu Svěrákovi jsme od snímku Betlémské světlo neslyšeli. Nicméně jeho další projekt dává vědět, že minimálně z kreativního hlediska je stále při síle. Svěrák připravoval film v utajení, vznikal 11 dní v České republice a 3 týdny v Řecku. Použil k tomu menší štáb, jež se i s herci musel vejít na palubu jachty. Motiv cesty a nenuceně úsporného řešení připomíná Svěrákův starší snímek Jízda. I v tom smyslu, že kamera nejen zachycuje cestu, ale přímo se jí účastní. Zároveň trailer nového snímku obsazuje motiv písně Mám jednu ruku dlouhou, která jízdu provázela, takže podobnost je vyloženě chtěná. Rozdíl je nicméně v tom, že už z upoutávky tvoří nový snímek Pět švestek k jízdě určitou paralelu. Zatímco syrová road movie oslavovala touhu žít, nepromarnit mládí a oddat se rychlosti, hrdiny Pěti švestek jsou lidé pokročilého věku, kteří se podobně jako hrdinové jízdy vzbouří společenským očekáváním a podniknou cestu do zahraničí. Nejde už ani tak o to užít si mládí, jako spíš dokázat, že stáří není konec života. A těchto Pět švestek uvidíte v kinech již nyní.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
2: Je 10 hodin ráno.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Archeoskanzen v Modré představuje poklady Velké Moravy. Klenotnice vznikla v podzemí. A ve Zlíně bude omezení MHD. Půlmaraton v neděli uzavře část centra. Sedmi linkám změní trasu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Život v dávných časech Velké Moravy přibližuje archeoskanzen v Modré na Uherskohradišťsku. A i když plochou svého katastru je Modrá nejmenší obcí u nás, každoročně sem zamíří více než 200 000 turistů. Součástí archeoskanzenu je unikátní klenotnice Velké Moravy. Nový mohutný betonový objekt vyrostl pod zemí a vstup do něj je umístěný v budově, která ilustruje život nejbohatších vrstev Velké Moravy. Jde o místo, které ukazuje ty nejcennější artefakty z doby před více než tisícem let. Jedná se o nezvykle pojatou moderní expozici pro vystavení nejvzácnějších archeologických nálezů, která zároveň zajišťuje ideální podmínky i pro jejich uložení a také slouží i jako trezor. Přeshraniční projekt, který umožnil vznik klenotnice Velké Moravy, byl nazvaný Společné dědictví od Římanů po Velkou Moravu. Příspěvek fondů Evropské unie na celý projekt byl 1,5 milionu eur.
0: Zlínsko.
1: Cestující ve zlínské MHD musí v neděli 31. května počítat s omezením. Kvůli festivalovému půlmaratonu bude od 10 do 13 hodin uzavřená část centra města a bývalého areálu Svit. Změny se dotknou sedmi linek. Dopravní podnik zavede i speciální linku X. Na část dne uzavře půlmaraton ulice Vodní, Dlouhá, Benešovo nábřeží a bývalý průmyslový areál Svit ve Zlíně. Výlukově tak budou jezdit linky 2, 4, 5, 8, 9, 33 a 38. Po dobu výluky bude zřízena speciální linka X, která má dopravit cestující z oblasti Kůtů, Padělků a Zálešné k Baťově nemocnici. Tam bude možný přestup na linku X2.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tradice stavění májí se u nás drží už po celá staletí a kde se neudržela, tam ji v posledních letech zase obnovují. V návaznosti na to přichází o měsíc později její kácení, které je stejně tak významnou společenskou událostí. A tato událost nás čeká na mnoha místech v našem regionu již tento víkend. Stavění májek je spojeno s jarní symbolikou, oslava plodnosti, růstu a oběti na usmířenou po dlouhé zimě. U vysokého smrku nebo jedle se odkorní kmen, navrší o borovicovou nebo smrkovou špici s pestrými stuhami a praporky a pod ní se navleče četinový věnec. Po celý měsíc se májka tyčí na návsi a pak se sejdou vesničané, aby společně sledovali kácení májky. Pokud samozřejmě není ukradena okolními obcemi, jak to dříve bývávalo první či poslední noc zvykem, jako taková.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Město Kroměříž připravuje rekonstrukci věže na historické budově radnice na Velkém náměstí, která je zapsána na seznamu kulturních památek. Oprava zahrnuje stavební i restaurátorské práce zaměřené na obnovu fasády i vnitřních prostor. Součástí rekonstrukce bude oprava omítek věže, ochozu a obnova kamenných i truhlářských prvků. Restaurátorské práce se zaměří na kamennou balustrádu a kovové prvky vrcholové části věže. Až poté, co bude demontována a na zem spuštěna zhruba 5 metrů vysoká nejvyšší část věže, bude moci být posouzeno, zda dojde k opravě nebo nahrazení kopiemi kované špice, korouhové, hvězdice, makovice a dřevěného kopí. Zahájení stavebních prací je plánováno na červen letošního roku a dokončení se s ohledem na rozsah a náročnost restaurátorských zásahů předpokládá v červnu 2027.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.
4: Richarde! Co děláš?
5: Spravuju ti to světlo.
4: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
5: Ale prosím tě, koho bysme volali?
4: No, vidíš, co jsem ti říkala?
6: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
0: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše.

suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

0: Kroměříž.
1: Máme pro vás novinky ze světa techniky na Rádiu Kroměříž. Evropská unie si bere na mušku technologické giganty, protože podle ní nedělají dost proti finančním podvodům na internetu. Komise firmám pošle oficiální žádost o informace a může následně zahájit vyšetřování podle pravidel digitálních služeb. Zajímají jak Apple a Google a jak řeší falešné bankovní aplikace, ale i podvodné reklamy ve vyhledávačích či falešné nabídky ubytování. Evropská unie tvrdí, že online kriminalita rychle roste a platformy musí dělat víc pro prevenci i odhalování nelegálního obsahu. Spor se odehrává i na pozadí napětí s Amerikou, kde padla kritika, že Evropa údajně míří regulacemi na americké firmy.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Město Otrokovice chce snižovat nehodovost. Má novou strategii BEZIP do roku 2030. A Kunovicemi projela po 2 letech jízda králů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zvyšování bezpečnosti silničního provozu, to je cesta, ve které pokračuje město Otrokovice. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili novou strategii BEZIP města Otrokovice na období 2026 až 2030, která navazuje na dosavadní aktivity města, národní i krajskou strategii v oblasti dopravní bezpečnosti a stanovuje další konkrétní kroky pro nadcházející roky. Cílem nové strategie je dlouhodobě snižovat počet dopravních nehod i jejich následků. Mezi priority patří ochrana chodců a cyklistů, bezpečnější místní komunikace, sklidňování dopravy v obytných lokalitách nebo prevence rizikového chování řidičů. Dokument se věnuje také rozvoji cyklistické dopravy, bezpečnosti v okolí škol či podpoře veřejné dopravy. Otrokovice byly vůbec prvním městem v České republice, které si v roce 2018 zpracovalo vlastní místní strategii BEZIP. Na ní nyní nově připravovaný dokument plynule navazuje a rozpracovává opatření pro další období.
0: Uherskohradišťko.
1: Od panského dvora v Kunovicích vyjela družina více než 20 jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci, zabouchala na dřevěná vrata jednoho z domů a dožadovala se nového krále. Tak minulou neděli vrcholil program jízdy králů v Kunovicích. Jízda králů s bohatým doprovodným programem se v Kunovicích koná jednou za 2 roky. Vrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města. Dle tradice je při ní král oděn do dívčího kroje a v ústech má růži. Ve Zlínském kraji se jízda králů, která je od roku 2011 zapsaná na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, koná na 3 místech. V Hluku se jezdí jednou za 3 roky, naposledy to bylo loni. Každoročně se koná pouze ve Vlčnově, letos týden po kunovické jízdě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný pátek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes nám kalendář píše 29. května a letní počasí už se začíná hlásit o slovo. V každém případě dnes má svátek Maximilián a Maxim, což jsou jména latinského původu znamenající největší. Zajímavé na Maximiliánovi je, že bylo údajně uměle vytvořeno roku 1459, kdy jej Fridrich III. Habsburský použil pro svého syna Maximiliána I. Bylo vytvořeno spojením jmen dvou slavných Římanů, Fabia Maxima, kdy Maximus znamená největší, a Scipia Emiliana, kdy Emilius znamená prchlivý, horlivý nebo také následovník. Já všem Maximiliánům a Maximu přeji krásné jmeniny a vám, co nás...
2: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: nebo hovedá.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.
2: Předkové nelhali.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. Ty jsi pěkný dezolát.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Druhou největší karpotovou elektrárnou se může chlubit Zlínská zoologická zahrada, která dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti u sezónního vstupu. Je největší na Moravě. Panely jsou na takzvaných karpotech, konstrukci parkoviště, která ho také zastřešuje. Umístěno je tam zhruba 1200 panelů. Jejich výkon odpovídá zásobování asi 70 rodinných domů. Fotovoltaika by měla pokrýt 30% spotřeby energie zahrady. První jednotka vznikla na parkovišti P5 u sezónního vstupu do zoo, kde je 1200 fotovoltaických panelů. Dalších 100 je na střeše hnojiště v části Karibuni. Na parkovišti P5 je přes 400 parkovacích míst. Lidé tam mohou, stejně jako na parkovišti P1 u hlavního vstupu, parkovat zdarma. Zahrada do budoucna plánuje další rozšíření parkovišť.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Pozdrav posluchačům rádia Kroměříž a nový single přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu.
5: Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Čauec, tady stráže z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače rádia Kroměříž. Není

vykročíme pravou a přidáme levou ručku. Tak, hezky za mnou.

0: ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 29. května, kdy v tento den roku 1453 byla Turky dobyta Konstantinopol a tím zanikla Byzantská říše. Někdy je toto datum považováno za konec středověku. Roku 1855 bylo na Špilberku zrušeno vězení. V roce 1886 v deníku Atlanta Journal byla zveřejněna první reklama na Coca-Colu. V tento den roku 1913 v Paříži proběhla premiéra baletu Igora Stravinského Svěcení jara. V roce 1953 byl poprvé vrchol Mount Everestu dosažen lidmi. Roku 1975 byl ze zdravotních důvodů Ludvík Svoboda zbaven funkce prezidenta Československé socialistické republiky. Jeho nástupcem až do roku 1989 byl zvolen Gustav Husák. A v tento den roku 1988 americký prezident Ronald Reagan zahájil
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: I na Hradišťsku jsme si blíž.
6: Rádio Kroměříž.

0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Archeoskanzen v Modré představuje poklady Velké Moravy. Klenotnice vznikla v podzemí. A ve Zlíně bude omezení MHD. Půlmaraton v neděli uzavře část centra. Sedmi linkám změní trasu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Život v dávných časech Velké Moravy přibližuje archeoskanzen v Modré na Uherskohradišťsku. A i když plochou svého katastru je Modrá nejmenší obcí u nás, každoročně sem zamíří více než 200 000 turistů. Součástí archeoskanzenu je unikátní klenotnice Velké Moravy. Nový mohutný betonový objekt vyrostl pod zemí a vstup do něj je umístěný v budově, která ilustruje život nejbohatších vrstev Velké Moravy. Jde o místo, které ukazuje ty nejcennější artefakty z doby před více než tisícem let. Jedná se o nezvykle pojatou moderní expozici pro vystavení nejvzácnějších archeologických nálezů, která zároveň zajišťuje ideální podmínky i pro jejich uložení a také slouží i jako trezor. Přeshraniční projekt, který umožnil vznik klenotnice Velké Moravy, byl nazvaný Společné dědictví od Římanů po Velkou Moravu. Příspěvek fondu Evropské unie na celý projekt byl 1,5 milionu eur.
0: Zlínsko.
2: Cestující ve zlínské MHD musí v neděli 31. května počítat s omezením. Kvůli festivalovému půlmaratonu bude od 10 do 13 hodin uzavřená část centra města a bývalého areálu Svit. Změny se dotknou sedmi linek. Dopravní podnik zavede i speciální linku X. Na část dne uzavře půlmaraton ulice Vodní, Dlouhá, Benešovo nábřeží a bývalý průmyslový areál Svit ve Zlíně. Výlukově tak budou jezdit linky 2, 4, 5, 8, 9, 33 a 38. Po dobu výluky bude zřízena speciální linka X, která má dopravit cestující z oblasti Kůtů, Padělků a Zálešné k Baťově nemocnici. Tam bude možný přestup na linku X2.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Krásný pátek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes nám kalendář píše 29. května a letní počasí už se začíná hlásit o slovo. V každém případě dnes má svátek Maximilián a Maxim, což jsou jména latinského původu znamenající největší. Zajímavé na Maximiliánovi je, že bylo údajně uměle vytvořeno roku 1459, kdy jej Fridrich III. Habsburský použil pro svého syna Maximiliána I. Bylo vytvořeno spojením jmen dvou slavných Římanů, Fabia Maxima, kdy Maximus znamená největší, a Scipia Emiliana, kdy Emilius znamená prchlivý, horlivý nebo také následovník. Já všem Maximiliánům a Maximu přeji krásné jmeniny a vám, co nás právě...
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
2: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž, jsme si blízko.

Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku. Smíj!

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Město Otrokovice chce snižovat nehodovost. Má novou strategii BEZIP do roku 2030. A Kunovicemi projela po 2 letech jízda králů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zvyšování bezpečnosti silničního provozu, to je cesta, ve které pokračuje město Otrokovice. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili novou strategii BEZIP města Otrokovice na období 2026 až 2030, která navazuje na dosavadní aktivity města, národní i krajskou strategii v oblasti dopravní bezpečnosti a stanovuje další konkrétní kroky pro nadcházející roky. Cílem nové strategie je dlouhodobě snižovat počet dopravních nehod i jejich následků. Mezi priority patří ochrana chodců a cyklistů, bezpečnější místní komunikace, sklidňování dopravy v obytných lokalitách nebo prevence rizikového chování řidičů. Dokument se věnuje také rozvoji cyklistické dopravy, bezpečnosti v okolí škol či podpoře veřejné dopravy. Otrokovice byly vůbec prvním městem v České republice, které si v roce 2018 zpracovalo vlastní místní strategii BEZIP. Na ní nyní nově připravovaný dokument plynule navazuje a rozpracovává opatření pro další období.
0: Uherskohradišťko.
1: Od panského dvora v Kunovicích vyjela družina více než 20 jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci, zabouchala na dřevěná vrata jednoho z domů a dožadovala se nového krále. Tak minulou neděli vrcholil program jízdy králů v Kunovicích. Jízda králů s bohatým doprovodným programem se v Kunovicích koná jednou za 2 roky. Vrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města. Dle tradice je při ní král oděn do dívčího kroje a v ústech má růži. Ve Zlínském kraji se jízda králů, která je od roku 2011 zapsaná na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, koná na 3 místech. V Hluku se jezdí jednou za 3 roky, naposledy to bylo loni. Každoročně se koná pouze ve Vlčnově, letos týden po kunovické jízdě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Metalinda. Nebo hoveda.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Slunečné počasí, pruhovaná trika, dobrá nálada a pohoda na Baťově kanále a řece Moravě. Ve Zlínském kraji začala plavební sezóna a s ní také práce pro policii České republiky. Policisté již začátkem května vyrazili zkontrolovat vůdce plavidel, aby byla plavba bezpečná pro všechny. Hlídky se zaměřily hlavně na alkohol, potřebné doklady či povinnou výbavu lodi. Dobrou zprávou je, že zatím všichni kapitáni měli vše v pořádku, avšak kontroly budou na vodních tocích ve Zlínském kraji pokračovat i nadále.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Je tady další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. K jeho poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Československo mělo dříve flotilu námořních lodí. My se ale dnes podíváme hlouběji do historie. První dochovaná zmínka o námořní plavbě na našem území pochází z roku 1241. Vzpomíná se jméno Slováka Mariose Blažovského jako námořního admirála uherského krále Béli IV. Významným mořeplavcem byl také Moritz Beňovský. Ten se vyznamenal při kolonizaci Madagaskaru a také svými plavbami Čínským mořem. To vše se odehrávalo v roce 1770. A pamětníci si možná vzpomenou na seriál Vivat Beňovský. V CK rakousko-uherském námořnictvu sloužilo asi 6 000 Čechů a Slováků. V roce 1912 Julius Veselý zakoupil parník Erna. Tak se Veselý stal prvním českým rejdařem. V roce 1919 bylo Česku přiznáno svobodné přístavní pásmo v Hamburku a také Štětíně.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Richarde, co děláš?
8: Spravuju ti to světlo.
7: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
8: Ale prosím tě, koho bysme volali?
7: No, vidíš, co jsem ti říkala?
9: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže Kroměříž. Hlavně v klidu.
10: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Archeoskanzen v Modré představuje poklady Velké Moravy. Klenotnice vznikla v podzemí. A ve Zlíně bude omezení MHD. Půlmaraton v neděli uzavře část centra. Sedmi linkám změní trasu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Život v dávných časech Velké Moravy přibližuje archeoskanzen v Modré na Uherskohradišťsku. A i když plochou svého katastru je Modrá nejmenší obcí u nás, každoročně sem zamíří více než 200 000 turistů. Součástí archeoskanzenu je unikátní klenotnice Velké Moravy. Nový mohutný betonový objekt vyrostl pod zemí a vstup do něj je umístěný v budově, která ilustruje život nejbohatších vrstev Velké Moravy. Jde o místo, které ukazuje ty nejcennější artefakty z doby před více než tisícem let. Jedná se o nezvykle pojatou moderní expozici pro vystavení nejvzácnějších archeologických nálezů, která zároveň zajišťuje ideální podmínky i pro jejich uložení a také slouží i jako trezor. Přeshraniční projekt, který umožnil vznik klenotnice Velké Moravy, byl nazvaný Společné dědictví od Římanů po Velkou Moravu. Příspěvek fondů Evropské unie na celý projekt byl 1,5 milionu eur.
0: Zlínsko.
1: Cestující ve zlínské MHD musí v neděli 31. května počítat s omezením. Kvůli festivalovému půlmaratonu bude od 10 do 13 hodin uzavřená část centra města a bývalého areálu Svit. Změny se dotknou sedmi linek. Dopravní podnik zavede i speciální linku X. Na část dne uzavře půlmaraton ulice Vodní, Dlouhá, Benešovo nábřeží a bývalý průmyslový areál Svit ve Zlíně. Výlukově tak budou jezdit linky 2, 4, 5, 8, 9, 33 a 38. Po dobu výluky bude zřízena speciální linka X, která má dopravit cestující z oblasti Kůtů, Padělků a Zálešné k Baťově nemocnici. Tam bude možný přestup na linku X2.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: O Janu Svěrákovi jsme od snímku Betlémské světlo neslyšeli. Nicméně jeho další projekt dává vědět, že minimálně z kreativního hlediska je stále při síle. Svěrák připravoval film v utajení, vznikal 11 dní v České republice a 3 týdny v Řecku. Použil k tomu menší štáb, jež se i s herci musel vejít na palubu jachty. Motiv cesty a nenuceně úsporného řešení připomíná Svěrákův starší snímek Jízda. I v tom smyslu, že kamera nejen zachycuje cestu, ale přímo se jí účastní. Zároveň trailer nového snímku obsazuje motiv písně Mám jednu ruku dlouhou, která jízdu provázela, takže podobnost je vyloženě chtěná. Rozdíl je nicméně v tom, že už z upoutávky tvoří nový snímek Pět švestek k jízdě určitou paralelu. Zatímco syrová road movie oslavovala touhu žít, nepromarnit mládí a oddat se rychlosti, hrdiny Pěti švestek jsou lidé pokročilého věku, kteří se podobně jako hrdinové jízdy vzbouří společenským očekáváním a podniknou cestu do zahraničí. Nejde už ani tak o to užít si mládí, jako spíš dokázat, že stáří není konec života. A těchto Pět švestek uvidíte v kinech již nyní.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Servis, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
4: I na Zlínsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Město Kroměříž připravuje rekonstrukci věže na historické budově radnice na Velkém náměstí, která je zapsána na seznamu kulturních památek. Oprava zahrnuje stavební i restaurátorské práce zaměřené na obnovu fasády i vnitřních prostor. Součástí rekonstrukce bude oprava omítek věže, ochozu a obnova kamenných i truhlářských prvků. Restaurátorské práce se zaměří na kamennou balustrádu a kovové prvky vrcholové části věže. Až poté, co bude demontována a na zem spuštěna zhruba 5 metrů vysoká nejvyšší část věže, bude moci být posouzeno, zda dojde k opravě nebo nahrazení kopiemi kované špice, korouhvé, hvězdice, makovice a dřevěného kopí. Zahájení stavebních prací je plánováno na červen letošního roku a dokončení se s ohledem na rozsah a náročnost restaurátorských zásahů předpokládá v červnu 2027.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz

0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Let me see you dance, man.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Tradice stavění májí se u nás drží už po celá staletí a kde se neudržela, tam ji v posledních letech zase obnovují. V návaznosti na to přichází o měsíc později její kácení, které je stejně tak významnou společenskou událostí. A tato událost nás čeká na mnoha místech v našem regionu již tento víkend. Stavění májek je spojeno s jarní symbolikou, oslava plodnosti, růstu a oběti na usmířenou po dlouhé zimě. U vysokého smrku nebo jedle se od korní kmen navrší o borovicovou nebo smrkovou špici s pestrými stuhami a praporky a pod ní se navleče četinový věnec. Po celý měsíc se májka tyčí na návsi a pak se sejdou vesničané, aby společně sledovali kácení májky. Pokud samozřejmě není ukradena okolními obcemi, jak to dříve bývávalo první či poslední noc zvykem, jako taková.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.
4: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Info Expressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Město Otrokovice chce snižovat nehodovost. Má novou strategii BEZIP do roku 2030. A Kunovicemi projela po 2 letech jízda králů.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Zvyšování bezpečnosti silničního provozu, to je cesta, ve které pokračuje město Otrokovice. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili novou strategii BEZIP města Otrokovice na období 2026 až 2030, která navazuje na dosavadní aktivity města, národní i krajskou strategii v oblasti dopravní bezpečnosti a stanovuje další konkrétní kroky pro nadcházející roky. Cílem nové strategie je dlouhodobě snižovat počet dopravních nehod i jejich následků. Mezi priority patří ochrana chodců a cyklistů, bezpečnější místní komunikace, sklidňování dopravy v obytných lokalitách nebo prevence rizikového chování řidičů. Dokument se věnuje také rozvoji cyklistické dopravy, bezpečnosti v okolí škol či podpoře veřejné dopravy. Otrokovice byly vůbec prvním městem v České republice, které si v roce 2018 zpracovalo vlastní místní strategii BEZIP. Na ní nyní nově připravovaný dokument plynule navazuje a rozpracovává opatření pro další období.
0: Uherskohradišťko.
1: Od panského dvora v Kunovicích vyjela družina více než 20 jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci, zabouchala na dřevěná vrata jednoho z domů a dožadovala se nového krále. Tak minulou neděli vrcholil program jízdy králů v Kunovicích. Jízda králů s bohatým doprovodným programem se v Kunovicích koná jednou za 2 roky. Vrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města. Dle tradice je při ní král oděn do dívčího kroje a v ústech má růži. Ve Zlínském kraji se jízda králů, která je od roku 2011 zapsaná na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, koná na 3 místech. V Hluku se jezdí jednou za 3 roky, naposledy to bylo loni. Každoročně se koná pouze ve Vlčnově, letos týden po kunovické jízdě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Máme pro vás novinky ze světa techniky na rádiu Kroměříž. Evropská unie si bere na mušku technologické giganty, protože podle ní nedělají dost proti finančním podvodům na internetu. Komise firmám pošle oficiální žádost o informace a může následně zahájit vyšetřování podle pravidel digitálních služeb. Zajímají jak Apple a Google a jak řeší falešné bankovní aplikace, ale i podvodné reklamy ve vyhledávačích či falešné nabídky ubytování. Evropská unie tvrdí, že online kriminalita rychle roste a platformy musí dělat víc pro prevenci i odhalování nelegálního obsahu. Spor se odehrává i na pozadí napětí s Amerikou, kde padla kritika, že Evropa údajně míří regulacemi na americké firmy.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Sem? Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

Meta Linda. Nebo hovedá.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Druhou největší karpotovou elektrárnou se může chlubit zlínská zoologická zahrada, která dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti u sezónního vstupu. Je největší na Moravě. Panely jsou na takzvaných karpotech, konstrukci parkoviště, která ho také zastřešuje. Umístěno je tam zhruba 1200 panelů. Jejich výkon odpovídá zásobování asi 70 rodinných domů. Fotovoltaika by měla pokrýt 30% spotřeby energie zahrady. První jednotka vznikla na parkovišti P5 u sezónního vstupu do zoo, kde je 1200 fotovoltaických panelů. Dalších 100 je na střeše hnojiště v části Karibuni. Na parkovišti P5 je přes 400 parkovacích míst. Lidé tam mohou, stejně jako na parkovišti P1 u hlavního vstupu, parkovat zdarma. Zahrada do budoucna plánuje další rozšíření parkovišť.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 29. května, kdy v tento den roku 1453 byla Turky dobyta Konstantinopol a tím zanikla Byzantská říše. Někdy je toto datum považováno za konec středověku. Roku 1855 bylo na Špilberku zrušeno vězení. V roce 1886 v deníku Atlanta Journal byla zveřejněna první reklama na Coca-Colu. V tento den roku 1913 v Paříži proběhla premiéra baletu Igora Stravinského Svěcení jara. V roce 1953 byl poprvé vrchol Mount Everestu dosažen lidmi. Roku 1975 byl ze zdravotních důvodů Ludvík Svoboda zbaven funkce prezidenta Československé socialistické republiky. Jeho nástupcem až do roku 1989 byl zvolen Gustav Husák. A v tento den roku 1988 americký prezident Ronald Reagan
2: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodeji kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Archeoskanzen v Modré představuje poklady Velké Moravy. Klenotnice vznikla v podzemí. A ve Zlíně bude omezení MHD. Půlmaraton v neděli uzavře část centra. Sedmi linkám změní trasu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Život v dávných časech Velké Moravy přibližuje archeoskanzen v Modré na Uherskohradišťsku. A i když plochou svého katastru je Modrá nejmenší obcí u nás, každoročně sem zamíří více než 200 000 turistů. Součástí archeoskanzenu je unikátní klenotnice Velké Moravy. Nový mohutný betonový objekt vyrostl pod zemí a vstup do něj je umístěný v budově, která ilustruje život nejbohatších vrstev Velké Moravy. Jde o místo, které ukazuje ty nejcennější artefakty z doby před více než tisícem let. Jedná se o nezvykle pojatou moderní expozici pro vystavení nejvzácnějších archeologických nálezů, která zároveň zajišťuje ideální podmínky i pro jejich uložení a také slouží i jako trezor. Přeshraniční projekt, který umožnil vznik klenotnice Velké Moravy, byl nazvaný Společné dědictví od Římanů po Velkou Moravu. Příspěvek fondů Evropské unie na celý projekt byl 1,5 milionu eur.
0: Zlínsko.
1: Cestující ve zlínské MHD musí v neděli 31. května počítat s omezením. Kvůli festivalovému půlmaratonu bude od 10 do 13 hodin uzavřená část centra města a bývalého areálu Svit. Změny se dotknou sedmi linek. Dopravní podnik zavede i speciální linku X. Na část dne uzavře půlmaraton ulice Vodní, Dlouhá, Benešovo nábřeží a bývalý průmyslový areál Svit ve Zlíně. Výlukově tak budou jezdit linky 2, 4, 5, 8, 9, 33 a 38. Po dobu výluky bude zřízena speciální linka X, která má dopravit cestující z oblasti Kůtů, Padělků a Zálešné k Baťově nemocnici. Tam bude možný přestup na linku X2.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný pátek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes nám kalendář píše 29. května a letní počasí už se začíná hlásit o slovo. V každém případě dnes má svátek Maximilián a Maxim, což jsou jména latinského původu znamenající největší. Zajímavé na Maximiliánovi je, že bylo údajně uměle vytvořeno roku 1459, kdy jej Fridrich III. Habsburský použil pro svého syna Maximiliána I. Bylo vytvořeno spojením jmen dvou slavných Římanů, Fabia Maxima, kdy Maximus znamená největší, a Scipia Emiliana, kdy Emilius znamená prchlivý, horlivý nebo také následovník. Já všem Maximiliánům a Maximu přeji krásné jmeniny a vám, co nás...
0: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Město Otrokovice chce snižovat nehodovost, má novou strategii BEZIP do roku 2030 a Kunovicemi projela po 2 letech jízda králů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zvyšování bezpečnosti silničního provozu, to je cesta, ve které pokračuje město Otrokovice. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili novou strategii BEZIP města Otrokovice na období 2026 až 2030, která navazuje na dosavadní aktivity města, národní i krajskou strategii v oblasti dopravní bezpečnosti a stanovuje další konkrétní kroky pro nadcházející roky. Cílem nové strategie je dlouhodobě snižovat počet dopravních nehod i jejich následků. Mezi priority patří ochrana chodců a cyklistů, bezpečnější místní komunikace, sklidňování dopravy v obytných lokalitách nebo prevence rizikového chování řidičů. Dokument se věnuje také rozvoji cyklistické dopravy, bezpečnosti v okolí škol či podpoře veřejné dopravy. Otrokovice byly vůbec prvním městem v České republice, které si v roce 2018 zpracovalo vlastní místní strategii BEZIP. Na ní nyní nově připravovaný dokument plynule navazuje a rozpracovává opatření pro další období.
0: Uherskohradišťko.
1: Od panského dvora v Kunovicích vyjela družina více než 20 jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci, zabouchala na dřevěná vrata jednoho z domů a dožadovala se nového krále. Tak minulou neděli vrcholil program jízdy králů v Kunovicích. Jízda králů s bohatým doprovodným programem se v Kunovicích koná jednou za 2 roky. Vrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města. Dle tradice je při ní král oděn do dívčího kroje a v ústech má růži. Ve Zlínském kraji se jízda králů, která je od roku 2011 zapsaná na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, koná na 3 místech. V Hluku se jezdí jednou za 3 roky, naposledy to bylo loni. Každoročně se koná pouze ve Vlčnově, letos týden po kunovické jízdě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Je tady další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. K jeho poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Československo mělo dříve flotilu námořních lodí. My se ale dnes podíváme hlouběji do historie. První dochovaná zmínka o námořní plavbě na našem území pochází z roku 1241. Vzpomíná se jméno Slováka Mariose Blažovského jako námořního admirála uherského krále Béli IV. Významným mořeplavcem byl také Moritz Beňovský. Ten se vyznamenal při kolonizaci Madagaskaru a také svými plavbami Čínským mořem. To vše se odehrávalo v roce 1770. A pamětníci si možná vzpomenou na seriál Vivat Beňovský. V CK rakousko-uherském námořnictvu sloužilo asi 6 000 Čechů a Slováků. V roce 1912 Julius Veselý zakoupil parník Erna. Tak se Veselý stal prvním českým rejdařem. V roce 1919 bylo Česku přiznáno svobodné přístavní pásmo v Hamburku a také Štětíně.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
5: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
6: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner.

0: na cestách.
1: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: nebo hovedá.sk. Slováci, my jsme rádi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Slunečné počasí, pruhovaná trika, dobrá nálada a pohoda na Baťově kanále a řece Moravě. Ve Zlínském kraji začala plavební sezóna a s ní také práce pro policii České republiky. Policisté již začátkem května vyrazili zkontrolovat vůdce plavidel, aby byla plavba bezpečná pro všechny. Hlídky se zaměřily hlavně na alkohol, potřebné doklady či povinnou výbavu lodi. Dobrou zprávou je, že zatím všichni kapitáni měli vše v pořádku, avšak kontroly budou na vodních tocích ve Zlínském kraji pokračovat i nadále.
0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme s

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den. Jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane. Sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne. Realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Archeoskanzen v Modré představuje poklady Velké Moravy. Klenotnice vznikla v podzemí. A ve Zlíně bude omezení MHD. Půlmaraton v neděli uzavře část centra. Sedmi linkám změní trasu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Život v dávných časech Velké Moravy přibližuje archeoskanzen v Modré na Uherskohradišťku. A i když plochou svého katastru je Modrá nejmenší obcí u nás, každoročně sem zamíří více než 200 000 turistů. Součástí archeoskanzenu je unikátní klenotnice Velké Moravy. Nový mohutný betonový objekt vyrostl pod zemí a vstup do něj je umístěný v budově, která ilustruje život nejbohatších vrstev Velké Moravy. Jde o místo, které ukazuje ty nejcennější artefakty z doby před více než tisícem let. Jedná se o nezvykle pojatou moderní expozici pro vystavení nejvzácnějších archeologických nálezů, která zároveň zajišťuje ideální podmínky i pro jejich uložení a také slouží i jako trezor. Přeshraniční projekt, který umožnil vznik klenotnice Velké Moravy, byl nazvaný Společné dědictví od Římanů po Velkou Moravu. Příspěvek fondů Evropské unie na celý projekt byl 1,5 milionu eur.
0: Zlínsko.
1: Cestující ve zlínské MHD musí v neděli 31. května počítat s omezením. Kvůli festivalovému půlmaratonu bude od 10 do 13 hodin uzavřená část centra města a bývalého areálu Svit. Změny se dotknou sedmi linek. Dopravní podnik zavede i speciální linku X. Na část dne uzavře půlmaraton ulice Vodní, Dlouhá, Benešovo nábřeží a bývalý průmyslový areál Svit ve Zlíně. Výlukově tak budou jezdit linky 2, 4, 5, 8, 9, 33 a 38. Po dobu výluky bude zřízena speciální linka X, která má dopravit cestující z oblasti Kůtů, Padělků a Zálešné k Baťově nemocnici. Tam bude možný přestup na linku X2.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tradice stavění májí se u nás drží už po celá staletí a kde se neudržela, tam ji v posledních letech zase obnovují. V návaznosti na to přichází o měsíc později její kácení, které je stejně tak významnou společenskou událostí. A tato událost nás čeká na mnoha místech v našem regionu již tento víkend. Stavění májek je spojeno s jarní symbolikou, oslava plodnosti, růstu a oběti na usmířenou po dlouhé zimě. U vysokého smrku nebo jedle se odkorní kmen, navrší o borovicovou nebo smrkovou špici s pestrými stuhami a praporky a pod ní se navleče četinový věnec. Po celý měsíc se májka tyčí na návsi a pak se sejdou vesničané, aby společně sledovali kácení májky. Pokud samozřejmě není ukradena okolními obcemi, jak to dříve bývávalo první či poslední noc zvykem, jako taková.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
3: www.radiokroměříž.cz.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Město Kroměříž připravuje rekonstrukci věže na historické budově radnice na Velkém náměstí, která je zapsána na seznamu kulturních památek. Oprava zahrnuje stavební i restaurátorské práce zaměřené na obnovu fasády i vnitřních prostor. Součástí rekonstrukce bude oprava omítek věže, ochozu a obnova kamenných i truhlářských prvků. Restaurátorské práce se zaměří na kamennou balustrádu a kovové prvky vrcholové části věže. Až poté, co bude demontována a na zem spuštěna zhruba 5 metrů vysoká nejvyšší část věže, bude moci být posouzeno, zda dojde k opravě nebo nahrazení kopiemi kované špice, korouhové, hvězdice, makovice a dřevěného kopí. Zahájení stavebních prací je plánováno na červen letošního roku a dokončení se s ohledem na rozsah a náročnost restaurátorských zásahů předpokládá v červnu 2027. Náklady...
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Bezdomky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 29. května, kdy v tento den roku 1453 byla Turky dobyta Konstantinopol a tím zanikla Byzantská říše. Někdy je toto datum považováno za konec středověku. Roku 1855 bylo na Špilberku zrušeno vězení. V roce 1886 v deníku Atlanta Journal byla zveřejněna první reklama na Coca-Colu. V tento den roku 1913 v Paříži proběhla premiéra baletu Igora Stravinského Svěcení jara. V roce 1953 byl poprvé vrchol Mount Everestu dosažen lidmi. Roku 1975 byl ze zdravotních důvodů Ludvík Svoboda zbaven funkce prezidenta Československé socialistické republiky. Jeho nástupcem až do roku 1989 byl zvolen Gustav Husák. A v tento den roku 1988 americký prezident Ronald Reagan zahájil svou...
2: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku. Smích.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Město Otrokovice chce snižovat nehodovost, má novou strategii BEZIP do roku 2030 a Kunovicemi projela po dvou letech jízda králů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zvyšování bezpečnosti silničního provozu, to je cesta, ve které pokračuje město Otrokovice. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili novou strategii BEZIP města Otrokovice na období 2026 až 2030, která navazuje na dosavadní aktivity města, národní i krajskou strategii v oblasti dopravní bezpečnosti a stanovuje další konkrétní kroky pro nadcházející roky. Cílem nové strategie je dlouhodobě snižovat počet dopravních nehod i jejich následků. Mezi priority patří ochrana chodců a cyklistů, bezpečnější místní komunikace, sklidňování dopravy v obytných lokalitách nebo prevence rizikového chování řidičů. Dokument se věnuje také rozvoji cyklistické dopravy, bezpečnosti v okolí škol či podpoře veřejné dopravy. Otrokovice byly vůbec prvním městem v České republice, které si v roce 2018 zpracovalo vlastní místní strategii BEZIP. Na ní nyní nově připravovaný dokument plynule navazuje a rozpracovává opatření pro další období.
0: Uherskohradišťko.
1: Od panského dvora v Kunovicích vyjela družina více než 20 jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci, zabouchala na dřevěná vrata jednoho z domů a dožadovala se nového krále. Tak minulou neděli vrcholil program jízdy králů v Kunovicích. Jízda králů s bohatým doprovodným programem se v Kunovicích koná jednou za dva roky. Vrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města. Dle tradice je při ní král oděn do dívčího kroje a v ústech má růži. Ve Zlínském kraji se jízda králů, která je od roku 2011 zapsaná na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, koná na třech místech. V Hluku se jezdí jednou za tři roky, naposledy to bylo loni. Každoročně se koná pouze ve Vlčnově, letos týden po kunovické jízdě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: O Janu Svěrákovi jsme od snímku Betlémské světlo neslyšeli. Nicméně jeho další projekt dává vědět, že minimálně z kreativního hlediska je stále při síle. Svěrák připravoval film v utajení, vznikal 11 dní v České republice a 3

0: týdny v Řecku. Použil k tomu menší štáb, jež se i s herci musel vejít na palubu jachty. Motiv cesty a nenuceně úsporného řešení připomíná Svirákův starší snímek Jízda. I v tom smyslu, že kamera nejen zachycuje cestu, ale přímo se jí účastní. Zároveň trailer nového snímku obsazuje motiv písně Mám jednu ruku dlouhou, která jízdu provázela, takže podobnost je vyloženě chtěná. Rozdíl je nicméně v tom, že už z upoutávky tvoří nový snímek Pět švestek k jízdě určitou paralelu. Zatímco syrová road movie oslavovala touhu žít, nepromarnit mládí a oddat se rychlosti, hrdiny Pěti švestek jsou lidé pokročilého věku, kteří se podobně jako hrdinové jízdy vzbouří společenským očekáváním a podniknou cestu do zahraničí. Nejde už ani tak o to užít si mládí, jako spíš dokázat, že stáří není konec života. A těchto Pět švestek uvidíte v kinech již nyní.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodeji kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q.

nebo hovedá.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: ale stejně může.
1: Prostě půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš?
2: Půjdeš
1: na jinou školu. Nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš.
2: Krasové. Zarbaš. Zločinci.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Druhou největší karpotovou elektrárnou se může chlubit zlínská zoologická zahrada, která dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti u sezónního vstupu. Je největší na Moravě. Panely jsou na takzvaných karpotech konstrukci parkoviště, která ho také zastřešuje. Umístěno je tam zhruba 1200 panelů. Jejich výkon odpovídá zásobování asi 70 rodinných domů. Fotovoltaika by měla pokrýt 30% spotřeby energie zahrady. První jednotka vznikla na parkovišti P5 u sezónního vstupu do zoo, kde je 1200 fotovoltaických panelů. Dalších 100 je na střeše hnojiště v části Karibuni. Na parkovišti P5 je přes 400 parkovacích míst. Lidé tam mohou, stejně jako na parkovišti P1 u hlavního vstupu, parkovat zdarma. Zahrada do budoucna plánuje další rozšíření parkovišť.
2: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
3: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
4: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Archeoskanzen v Modré představuje poklady Velké Moravy. Klenotnice vznikla v podzemí. A ve Zlíně bude omezení MHD. Půlmaraton v neděli uzavře část centra. Sedmi linkám změní trasu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Život v dávných časech Velké Moravy přibližuje archeoskanzen v Modré na Uherskohradišťsku. A i když plochou svého katastru je Modrá nejmenší obcí u nás, každoročně sem zamíří více než 200 000 turistů. Součástí archeoskanzenu je unikátní klenotnice Velké Moravy. Nový mohutný betonový objekt vyrostl pod zemí a vstup do něj je umístěný v budově, která ilustruje život nejbohatších vrstev Velké Moravy. Jde o místo, které ukazuje ty nejcennější artefakty z doby před více než tisícem let. Jedná se o nezvykle pojatou moderní expozici pro vystavení nejvzácnějších archeologických nálezů, která zároveň zajišťuje ideální podmínky i pro jejich uložení a také slouží i jako trezor. Přeshraniční projekt, který umožnil vznik klenotnice Velké Moravy, byl nazvaný Společné dědictví od Římanů po Velkou Moravu. Příspěvek fondů Evropské unie na celý projekt byl 1,5 milionu eur.
0: Zlínsko.
1: Cestující ve zlínské MHD musí v neděli 31. května počítat s omezením. Kvůli festivalovému půlmaratonu bude od 10 do 13 hodin uzavřená část centra města a bývalého areálu Svit. Změny se dotknou sedmi linek. Dopravní podnik zavede i speciální linku X. Na část dne uzavře půlmaraton ulice Vodní, Dlouhá, Benešovo nábřeží a bývalý průmyslový areál Svit ve Zlíně. Výlukově tak budou jezdit linky 2, 4, 5, 8, 9, 33 a 38. Po dobu výluky bude zřízena speciální linka X, která má dopravit cestující z oblasti Kůtů, Padělků a Zálešné k Baťově nemocnici. Tam bude možný přestup na linku X2.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Máme pro vás novinky ze světa techniky na Rádiu Kroměříž. Evropská unie si bere na mušku technologické giganty, protože podle ní nedělají dost proti finančním podvodům na internetu. Komise firmám pošle oficiální žádost o informace a může následně zahájit vyšetřování podle pravidel digitálních služeb. Zajímají jak Apple a Google a jak řeší falešné bankovní aplikace, ale i podvodné reklamy ve vyhledávačích či falešné nabídky ubytování. Evropská unie tvrdí, že online kriminalita rychle roste a platformy musí dělat víc pro prevenci i odhalování nelegálního obsahu. Spor se odehrává i na pozadí napětí s Amerikou, kde padla kritika, že Evropa údajně míří regulacemi na americké firmy.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady je Bořík z kapely 44 v klidu. Zdravím vás, zvolen Rádio Kroměříž a přejeme vám krásný den.

Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Je tady další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. K jeho poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Československo mělo dříve flotilu námořních lodí. My se ale dnes podíváme hlouběji do historie. První dochovaná zmínka o námořní plavbě na našem území pochází z roku 1241. Vzpomíná se jméno Slováka Mariose Blažovského jako námořního admirála uherského krále Béli IV. Významným mořeplavcem byl také Moritz Beňovský. Ten se vyznamenal při kolonizaci Madagaskaru a také svými plavbami Čínským mořem. To vše se odehrávalo v roce 1770. A pamětníci si možná vzpomenou na seriál Vivat Beňovský. V CK rakousko-uherském námořnictvu sloužilo asi 6 000 Čechů a Slováků. V roce 1912 Julius Veselý zakoupil parník Erna. Tak se Veselý stal prvním českým rejdařem. V roce 1919 bylo Česku přiznáno svobodné přístavní pásmo v Hamburku a také Štětíně.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: begin to walk. Say, where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother?
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Město Otrokovice chce snižovat nehodovost, má novou strategii BEZIP do roku 2030 a Kunovicemi projela po dvou letech jízda králů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zvyšování bezpečnosti silničního provozu, to je cesta, ve které pokračuje město Otrokovice. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili novou strategii BEZIP města Otrokovice na období 2026 až 2030, která navazuje na dosavadní aktivity města, národní i krajskou strategii v oblasti dopravní bezpečnosti a stanovuje další konkrétní kroky pro nadcházející roky. Cílem nové strategie je dlouhodobě snižovat počet dopravních nehod i jejich následků. Mezi priority patří ochrana chodců a cyklistů, bezpečnější místní komunikace, sklidňování dopravy v obytných lokalitách nebo prevence rizikového chování řidičů. Dokument se věnuje také rozvoji cyklistické dopravy, bezpečnosti v okolí škol či podpoře veřejné dopravy. Otrokovice byly vůbec prvním městem v České republice, které si v roce 2018 zpracovalo vlastní místní strategii BEZIP. Na ní nyní nově připravovaný dokument plynule navazuje a rozpracovává opatření pro další období.
0: Uherskohradišťko.
1: Od panského dvora v Kunovicích vyjela družina více než 20 jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci, zabouchala na dřevěná vrata jednoho z domů a dožadovala se nového krále. Tak minulou neděli vrcholil program jízdy králů v Kunovicích. Jízda králů s bohatým doprovodným programem se v Kunovicích koná jednou za dva roky. Vrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města. Dle tradice je při ní král oděn do dívčího kroje a v ústech má růži. Ve Zlínském kraji se jízda králů, která je od roku 2011 zapsaná na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, koná na třech místech. V Hluku se jezdí jednou za tři roky, naposledy to bylo loni. Každoročně se koná pouze ve Vlčnově, letos týden po kunovické jízdě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Posloucháte megahity 80. let právě teď na Rádiu Kroměříž.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé.

0: Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Kapela Portles je vám stále blíž. Zdravíme Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Tradice stavění májí se u nás drží už po celá staletí a kde se neudržela, tam ji v posledních letech zase obnovují. V návaznosti na to přichází o měsíc později její kácení, které je stejně tak významnou společenskou událostí. A tato událost nás čeká na mnoha místech v našem regionu již tento víkend. Stavění májek je spojeno s jarní symbolikou, oslava plodnosti, růstu a oběti na usmířenou po dlouhé zimě. U vysokého smrku nebo jedle se odkorní kmen navrší o borovicovou nebo smrkovou špici s pestrými stuhami a praporky a pod ní se navleče četinový věnec. Po celý měsíc se májka tyčí na návsi a pak se sejdou vesničané, aby společně sledovali kácení májky. Pokud samozřejmě není ukradena okolními obcemi, jak to dříve bývávalo první či poslední noc zvykem, jako taková...
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
2: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se první červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.

0: Rokový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Čau přátelé, začíná další díl rokového žvance od mikrofonu na vlnách Rádia Kroměříž. Vás zdraví Lupo a mým dnešním hostem je z dob dávno minulých konkurent, ale samozřejmě i kamarád Roman Hambálek, šéf a zakladatel kapely Forum. Romane, čau, čau.
2: Čau Lupo, moc rád tě vidím a zdravím taky všechny tvoje posluchače, věrné posluchače Rádia Kroměříž.
1: Romane, pojďme prozradit posluchačům, co jsi vybral jako první písničku, kterou tuhle hodinku s tebou rozjedeme.
2: No, abychom tomu dali takový nějaký styl, tak já bych začal na začátku. Forum vzniklo někdy v roce 85 a od začátku, možná ještě než vzniklo, než dostalo svůj název a než se postavilo před lidi, tak skládalo pořád nějaký vlastní písničky, vlastní texty. A než se dostalo do studia, uběhl nějaký ten rok, tenkrát to bylo složitější. A já bych chtěl vlastně ukázat písničku první, kterou hrajeme dodnes a kterou jsme navštívili studio Barbarella v Ostravě. A natočili jsme tam několik věcí a věc, která vydržela dodnes díky posluchačům, se jmenuje Černá nebo Bílá.
1: A já už teď jenom popřeju příjemný poslech.

0: Je tady další vstup a než se začneme bavit o další písničce, kterou si vybral můj dnešní host Roman Hambalek z kapely Forum, tak bych chtěl, Romane, chtěl bych tě pochválit za ty vokály, protože tady to je opravdu, zase cítit tím novákovským vokálem, vlastně na Přerovsku všechny ty kapely dodnes dodržují ty nepsané pravidla těch vokálů. Mně se to strašně líbí a miluju to. Ale pojďme dál a pojďme si představit teda tu další písničku kapely Forum dnešního rokového žvance.
1: Tahle ta písnička vlastně vznikla na těch našich big beatech, protože kolem dokola bylo spoustu párů, které vznikaly, které se rozcházely. A jak jsme se tak na ně dívali, tak když si mě napadla jeden takový refrén, protože já obyčejně všechny věci, které dávám dohromady, tak já jsem refrénovej a to prostě jak jde refrén, pak už to jde všechno samo. A napadl mě takový krásný refrén, holka si v tom za stom lítáš. Písničkou hraje taky spoustu jiných kapel a je to hit, který to prostě žije s náma po celou dobu, po celých 40 let, vlastně už dneska 41 let. No a tu bych je strašně rád, kdybys dneska pustil.
0: Já ji strašně rád a bude mi taky ctí dneska pustit posluchačům rokového žvance. Kapela Forum, holka jsi v tom, příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Dozněla skladba Holka jsi v tom mého dnešního hosta Romana Hambálka a kapely Fórum. Teď se tě ale, Romane, zeptám, nějaký ten životní muzikantský příběh, kdybys mohl, protože ty příběhy tady posluchači mají rádi. Máš něco ve svém rukávu?
3: Máme plno příběhů, ale já si vždy vzpomenu na to, když jsme hráli v jedné krásné výšce kousek od Přerova, úplně v začátcích. Bylo plno, byla vynikající atmosféra, možná někde kolem půlnoci to letělo a najednou za mnou místo nástrojů kytarových, basových něco zadrnčelo, ale tak strašně, že jsem myslel, že padá strop. A on to náš bubeník propadl praktikávlem, propadl do světel, propadl do mlhy a zůstal tam viset. Předušila se akce, vytáhl se bubeník, trochu se očistil, spravili se bicí a hrálo se dál.
2: Já si myslím, že tohle se stalo minimálně všem kapelám, aspoň jednou za tu celou éru. A ty, Romane, s kapelou Fórum máš hodně, hodně dlouhou, takže pojďme teď vybrat, zavzpomínat a vybrat další písničku, kterou si teď pustíme.
3: Fórum udělalo spoustu pomalých písniček, nebo napsal jsem spoustu pomalých věcí a jedna z nich je taková, kterou znat Fórumu patří a znají úplně všichni. Když řeknu růže, tak to je synonymum v podstatě Fórumu. A ta věc nejenom, že se hraje od začátku, dříve byla kytarová, dali jsme novou aranž, aby měla klávesy, pěkný vokály, všechno, ale ona se prostě hraje opravdu od první akce a dodnes ji všichni žádají a vyžadují, aby byla. Prostě, aby na konci zazněla růže. Já když ji dám uprostřed, tak ji stejně musíme hrát na konci znovu. Na koncertě, na zále, všude, kde se lidi baví. No a měla taky to štěstí, když jsme ji kdysi pustili do rádií, někdy v roce 98, jsme jezdili s CDčkem, většina těch moderátorů si ji vybrala a vyhrávala jednu hitparádu za druhou.
2: To mohu potvrdit, protože si to pamatuju tu dobu, kdy tahle písnička vyhrávala hitparády, ale já jsem chtěl říct, že jdeme v dnešním rokovém žvance, jak šel čas, Fórum jak natáčel ze začátku.

Nakonec jsme jich tam natočili 5 a za 2 roky nebo za rok jsme tam byli zpátky s další 10. No a právě tam byla, první z nich byla Růže a pak budou následovat ty ostatní, které bych rád, aby si poslechl a posluchači si poslechli.

0: věříš. Jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: A tohle to je to pravé ořechové, protože jak tady o tom vždycky v rokovém žvanci mluvím, když mi stojí chlupy na rukou a jinde, tak ta písnička stojí za to a tahle stála za to opět ta husina. Mně se tahle písnička vždycky líbila i v těch hitparádách, když jsem to sledoval, ale pojďme už si říct, protože teď písnička, kterou si pustíme, bude trošku úplně jiného tempa. K tomu existuje taky videoklip, ten jsem viděl. Jak jsme se bavili, k tomu je krásný příběh, který bychom teď posluchačům Rádia Kroměříž rokového žvance mohli říci, protože to je bude zajímat tak, jako to zajímalo mě.
3: Bude to trošku kvapík a měli jsme chuť udělat taky nějaký videoklip. Musím říct, že nám s tím Miloš Doležal velmi pomohl, protože zvedl telefon a zavolal člověku, který se jmenoval Beránek, myslím, a že točí klipy Kabátu, což jsem se lekl, Lucí, to už jsme byli úplně vedle, a najednou byl v Přerově, seděli jsme v pivovaru na pivku a povídáme si o tom a říkáme mu, že bychom chtěli natočit klip na Růži. A on říká, jo, ale chlošce, já jsem poslouchal to CDčko a tady ten kvapík, to se mi snad jenom zdá, já mám na to nějakou takovou myšlenku, to bychom mohli udělat. Já vám pošlu, co by tam bylo, vy přijedete a natočíme klip. Tak jsme na ně natočili klip a taky tu písničku Random Dance.
2: Já bych ten klip doporučil všem posluchačům, opravdu stojí za to, ale opravdu až po té 20. hodině, kdy s dnešním rokovým žvancem skončíme, tak pak se běžte podívat. A teď teda skvělá pecka, to se mi snad jenom zdá, kapela Forum.

0: Další písničku, kterou si teď pustíme, je pro mne hodně blízká, ale o tom už více můj dnešní host Roman Hambálek. Ale v téhle písnice je taky zamotaný, zakletý jeden člověk, muzikant, kterého já si opravdu hodně vážím. Já ho tímhle zdravím, tak pojďme prozradit autorství téhle skladby.
1: Tak další písničku je takový otisk Holešovska, protože tam byl Jarda Prchal, baskytarista, který s náma hrál několik let, a ten přinesl do studia písničku, kde neměl ten text úplně tak, jak by se nám líbil, ale společně jsme vytvořili, celá kapela jsme vytvořili text, který to potom s náma táhla, který vlastně byl o nás. O nás a o tom, co hraje. Jmenuji se Big Beat.
0: A my si teď pojďme pustit tuhle skvělou pecku, která už v žilách fanoušku kapely Fórum dávno koluje, ale my teď vstříknem taky posluchačům rockového žvance Big Beat a Fórum.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Dozněla skladba Big Beat, ale teď jsme v takovém tom inkriminovaném místě, kdy zazní písnička, kterou já opravdu od kapely Forum miluju. Přiznám se ti, Romane, že tahle písnička mi byla taky inspirací pro mé skládání mých písniček.
2: To jsem rád.
1: Opravdu skvělá věc a tady ta laťka je tak daná, že zkrátka to už nejde vlastně líp udělat. Já se toho držel a vždycky, nebo jednou za čas si ji pustím. Ten prvotní nápad té skladby je tak bombastický, že vlastně fakt to nejde líp udělat. Ovšem, pojďme už prozradit posluchačům, o kterou tu inkriminovanou písničku vlastně jde.
2: Jsem rád, že se ti líbí. Je to písnička Nebreč. Nikdo nevěří, že tu ta věc byla kytarová, protože když jsem ji v 16 letech dělal, tak byla opravdu kytarová, ale ta aranž časem se tak nějak protočila, až jsme s ní udělali tenhle ten song a tenhle ten song se líbí, hrajeme ho stále a když se někdy objevím na nějaké jiné akci, tak z dálky slyším, že kapele se líbí taky, protože ho hrají, mají ve svém repertoáru.
1: Já bych je osobně taky rád hrál, ale nebudu se do toho pouštět, protože kdybych použil to zprosté slovo, nechtěl bych ji pokazit. Ovšem teď posluchačům rokového žvance strašně rád pustím, protože tuhle písničku opravdu miluju. Nebreč!

0: Nevím, jestli jsou taková citovka, ale asi tu muziku nějak cítím celým tělem a teď mám tu husinu i na zadku. Já myslím, že pro kapelu Forum je tohleto ta nejzásadnější a nejlíp udělaná písnička, zaranžovaná, tak? A nebudu daleko od pravdy, když prohlásím i u fanoušci, že tahle písnička je pro ně ta zásadní. Jak jsme se bavili, Forum už má 41 let, ale tahle písnička je daleko, daleko starší. Můžeš klidně prozradit posluchačům, i kdy tahle písnička vlastně vznikla?
1: Přes 40. To znamená 44 let přesně, pokud to chceš vědět úplně na rok.
0: To jsme opravdu tak staří. Je to palba, no, to takový roky hrát. Ale teď se posuneme v čase a poskočíme, dáme si ty novější věci kapely Forum, kterou si vybral jako další.
1: Přeskočíme do nového století, dostaneme se až do studia Bomb Jack k Vaškovi, což byl zvukař, který s náma asi 2, 3 nebo 4 roky jezdil a přitlačil nám k tomu, ať taky natočíme nějakých pár skladeb. Domluvili jsme se, stavili jsme se, bylo to 4 písničky, nakonec toho bylo celý CD. A já bych rád, aby tady zazněla věc, která je úplně první na tom CDčku a která se jmenuje Jedeme dál.
0: A to už bude ten našlapanější zvuk, jak jsme se o tom bavili, protože z Bumžeku vždycky ten zvuk vyjde, ty písničky vždycky našlapané, takže připravte se na to opatrně na to volume a jedeme dál, kapela Forum.

0: Já musím teď posluchačům říct, že Roman Hambálek, můj dnešní host kapely Forum, tady není sám, má tady svého syna a mně se strašně moc líbí, jak ho synátor během písniček upozorňuje, co má říct a tak dále. Je to strašně pěkné, jak ho navádí každým slovem, co aby tam neto a co aby se řeklo, co by se neřeklo. Je to strašně pěkné, vlastně takový manažer. Tomáša jsme zatím nepustili ani ke slovu a myslím, že to tak zůstane, protože jsme se s Tomášem domluvili, že přijde i syn. Jinou kapelou. On sice hraje s tátou ve Forumu, ale má těch projektů více a je to výborný multiinstrumentalista, muzikant všech nástrojů a já se s ním domluvím ještě na tom, aby mi pomohl s nějakýma těma mýma nahrávkama, protože jak jsem slyšel ty nahrávky a co jsme tady probírali, tak opravdu má ten vkus a pro nás starší vlastně je hodně inspirující.
1: Ještě k tomu Tomášovi, já jsem taky rád, že tady je, protože jsme se úplně náhodou potkali, když jsem měl autem a říká, kam jedeš? Říkám, za Lupem, pojď se mnou. Tak jede se mnou a teď tady jsem tam se na mě podívá a řekne, a já mám rád názory těch mladších a u kluka úplně to beru, protože je to muzikant a tělem i duší a jsem za to rád. Další písnička, aby jsme se k tomu dostali. Tady jsme se inspirovali, nebo v textu jsem se inspiroval strašně pohádkou. Na tuhle písničku jsem napsal asi 3 texty, než se mi docela líbily a dokonce ve stylu jsem ještě, nebo když už byla z poloviny natočená, tak jsme přidali jednu sloku. Ta písnička se jmenuje Čerti čerti, není dlouhá, ale je to pěkný kvapík.
0: A já to mohu potvrdit, protože už teď mi poskakují nohy a všem, kdo mají rádi, je opravdu rychlý tempa, nářez. Zvedáme zadky a jdeme zapařit.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Je tu další vstup a v tomhle vstupu s mým hostem Romanem Hambálkem z kapely Forum bych teď chtěl vzpomnět, protože v těch dobách dávno minulých za Komančů jsme vlastně já v Presech a ty s Forumem vlastně hrávali těch koncertů nebo zábav 100 a více za rok, což je v dnešní době vlastně nemyslitelné. Hrávali jsme poctivých 6-7 hodin, byl to nářez, nášup, ale byli jsme mladí. Jak to máš teď?
2: No, my hrajeme v podstatě stále, nikdy jsme žádný rok nevynechali a jelikož hrajeme hlavně pro radost, takže nám je v podstatě jedno, jestli hrajeme zábavu nebo koncert. Ale když hrajeme nějaké koncerty na velkém pódiu, tak je to samozřejmě takový zajímavější, vybíráme písničky ty nejlepší a hlavně ty, které se líbí nám, ty, které se líbí lidem. A někdy přijde nějaký kámoš, řekne, já vám z toho udělám aspoň nějaký sestřih. No a na jednu, kterou budeme poslouchat teď, jsme udělali takový sestřih ze všech těch koncertů a udělali jsme na ní takový živý videoklip. Kdo chce, najde si to na YouTubeku a může si to pustit a podívá se, jak jsme hráli na velkých pódiích a tu písničku si může naposlouchat, aby potom slyšel na našich Big Beatech. Jmenuje se Našel jsem tě.
1: Opět budu apelovat na naše posluchače, běžte se podívat na tenhle klip, je opravdu skvělý, ale až po té 8. hodině, kdy skončíme, což už je vlastně za chvíli, takže teď pojďme na tu skvělou pecku kapely Fórum. Našel jsem tě, příjemný poslech.

0: lásko, mám tě rád.
1: Tady opravdu byl ten silný refrém, o kterém jsme se bavili, že to uděláš. Pak to pustíš do lidí a oni paří a pamatují si to. To je vlastně typický styl pro kapelu Fórum a mého dnešního hosta Romana Hambálka. Teď ovšem trošku zpomalíme, dáme si pomalejší věc a o té už nám víc vlastně Roman poví sám.
2: Písnička, kterou jsme hráli strašně dlouho vlastně a nikdy se nevlezla na žádné CDčko. Až v roce 2020 dostala svoji šanci a prosadila se. Bylo to tak, že mladí, to znamená Tomáš, nejmladší člen kapely, tomu dal trošku jinou aranž. Nám se to tak líbilo, že ta písnička se prosadila právě na to CD a proto ji hrajeme i v tom duchu, tak jak to Tomáš vymyslel.
1: A to se bavíme a zároveň si pustíme tuhle skladbu s názvem Raj na zemi, kapela Fórum.

0: Dnešní rozlučkové finále s kapelou Forum, respektive mým dnešním hostem Romanem Hambálkem, šéfem, skladatelem, textařem a zakladatelem kapely. Romane, já ti moc krát děkuji, že si vážil cestu a přijal pozvání do rokového žvance. Bylo to s tebou úžasné povídání, zavzpomínání na staré časy a za tu krásnou muziku, kterou jsme tady pouštěli dneska, tak tobě i bývalým členům, samozřejmě i současným členům, co jste vlastně vy dva s Tomášem, ale je tam kytarista Rostě a bubeník Jirka a všem vám patří do rockerské žákovské knížky a podotýkám právě jednička s hvězdičkou.
1: Já taky moc díky, bylo to strašně příjemný a fajn, opravdu mě to moc bavilo s tebou a poslední písnička Hlámeš nade mnou hůl je takový koncertní otvírák, protože všichni ji znají, ale jinak si ji můžete pustit na Spotify a na různých platformách. Budeme se na vás těšit a aby jsme společně si užili hraní Forumu. Čau, mějte se fajn.
0: Romane, ještě jednou moc krát děkuji taky Tomášovi, že přijel s taťkou a všem posluchačům Rádia Kroměříž potažmo rokového žvance. Posíláme na dobrou bezbolestnou noc nádhernou věc kapely Forum a mého dnešního hosta Romana Hambálka. Lámeš nade mnou hůl. Tak mějte se krásně a příště naslyšenou. Čau. We'll be right back.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Město Otrokovice chce snižovat nehodovost. Má novou strategii BEZIP do roku 2030. A Kunovicemi projela po 2 letech jízda králů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zvyšování bezpečnosti silničního provozu, to je cesta, ve které pokračuje město Otrokovice. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili novou strategii BEZIP města Otrokovice na období 2026 až 2030, která navazuje na dosavadní aktivity města, národní i krajskou strategii v oblasti dopravní bezpečnosti a stanovuje další konkrétní kroky pro nadcházející roky. Cílem nové strategie je dlouhodobě snižovat počet dopravních nehod i jejich následků. Mezi priority patří ochrana chodců a cyklistů, bezpečnější místní komunikace, sklidňování dopravy v obytných lokalitách nebo prevence rizikového chování řidičů. Dokument se věnuje také rozvoji cyklistické dopravy, bezpečnosti v okolí škol či podpoře veřejné dopravy. Otrokovice byly vůbec prvním městem v České republice, které si v roce 2018 zpracovalo vlastní místní strategii BEZIP. Na ní nyní nově připravovaný dokument plynule navazuje a rozpracovává opatření pro další období.
0: Uherskohradišťko.
1: Od panského dvora v Kunovicích vyjela družina více než 20 jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci, zabouchala na dřevěná vrata jednoho z domů a dožadovala se nového krále. Tak minulou neděli vrcholil program jízdy králů v Kunovicích. Jízda králů s bohatým doprovodným programem se v Kunovicích koná jednou za 2 roky. Vrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města. Dle tradice je při ní král oděn do dívčího kroje a v ústech má růži. Ve Zlínském kraji se jízda králů, která je od roku 2011 zapsaná na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, koná na 3 místech. V Hluku se jezdí jednou za 3 roky, naposledy to bylo loni. Každoročně se koná pouze ve Vlčnově, letos týden po kunovické jízdě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Ojitel Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

consume.

0: pěkný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroën a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
3: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Máme pro vás novinky ze světa techniky na Rádiu Kroměříž. Evropská unie si bere na mušku technologické giganty, protože podle ní nedělají dost proti finančním podvodům na internetu. Komise firmám pošle oficiální žádost o informace a může následně zahájit vyšetřování podle pravidel digitálních služeb. Zajímají jak Apple a Google a jak řeší falešné bankovní aplikace, ale i podvodné reklamy ve vyhledávačích či falešné nabídky ubytování. Evropská unie tvrdí, že online kriminalita rychle roste a platformy musí dělat víc pro prevenci i odhalování nelegálního obsahu. Spor se odehrává i na pozadí napětí s Amerikou, kde padla kritika, že Evropa údajně míří regulacemi na americké firmy.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
3: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Archeoskanzen v Modré představuje poklady Velké Moravy. Klenotnice vznikla v podzemí. A ve Zlíně bude omezení MHD. Půlmaraton v neděli uzavře část centra. Sedmi linkám změní trasu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Život v dávných časech Velké Moravy přibližuje archeoskanzen v Modré na Uherskohradišťku. A i když plochou svého katastru je Modrá nejmenší obcí u nás, každoročně sem zamíří více než 200 000 turistů. Součástí archeoskanzenu je unikátní klenotnice Velké Moravy. Nový mohutný betonový objekt vyrostl pod zemí a vstup do něj je umístěný v budově, která ilustruje život nejbohatších vrstev Velké Moravy. Jde o místo, které ukazuje ty nejcennější artefakty z doby před více než tisícem let. Jedná se o nezvykle pojatou moderní expozici pro vystavení nejvzácnějších archeologických nálezů, která zároveň zajišťuje ideální podmínky i pro jejich uložení a také slouží i jako trezor. Přeshraniční projekt, který umožnil vznik klenotnice Velké Moravy, byl nazvaný Společné dědictví od Římanů po Velkou Moravu. Příspěvek fondu Evropské unie na celý projekt byl 1,5 milionu eur.
0: Zlínsko.
1: Cestující ve zlínské MHD musí v neděli 31. května počítat s omezením. Kvůli festivalovému půlmaratonu bude od 10 do 13 hodin uzavřená část centra města a bývalého areálu Svit. Změny se dotknou sedmi linek. Dopravní podnik zavede i speciální linku X. Na část dne uzavře půlmaraton ulice Vodní, Dlouhá, Benešovo nábřeží a bývalý průmyslový areál Svit ve Zlíně. Výlukově tak budou jezdit linky 2, 4, 5, 8, 9, 33 a 38. Po dobu výluky bude zřízena speciální linka X, která má dopravit cestující z oblasti Kůtů, Padělků a Zálešné k Baťově nemocnici. Tam bude možný přestup na linku X2.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: O Janu Svěrákovi jsme od snímku Betlémské světlo neslyšeli. Nicméně jeho další projekt dává vědět, že minimálně z kreativního hlediska je stále při síle. Svěrák připravoval film v utajení, vznikal 11 dní v České republice a 3 týdny v Řecku. Použil k tomu menší štáb, jež se i s herci musel vejít na palubu jachty. Motiv cesty a nenuceně úsporného řešení připomíná Svěrákův starší snímek Jízda. I v tom smyslu, že kamera nejen zachycuje cestu, ale přímo se jí účastní. Zároveň trailer nového snímku obsazuje motiv písně Mám jednu ruku dlouhou, která jízdu provázela, takže podobnost je vyloženě chtěná. Rozdíl je nicméně v tom, že už z upoutávky tvoří nový snímek Pět švestek k jízdě určitou paralelu. Zatímco syrová road movie oslavovala touhu žít, nepromarnit mládí a oddat se rychlosti, hrdiny Pěti švestek jsou lidé pokročilého věku, kteří se podobně jako hrdinové jízdy vzbouří společenským očekáváním a podniknou cestu do zahraničí. Nejde už ani tak o to užít si mládí, jako spíš dokázat, že stáří není konec života. A těchto Pět švestek uvidíte v kinech již nyní.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme s

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Město Otrokovice chce snižovat nehodovost. Má novou strategii BEZIP do roku 2030. A Kunovicemi projela po 2 letech jízda králů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zvyšování bezpečnosti silničního provozu, to je cesta, ve které pokračuje město Otrokovice. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili novou strategii BEZIP města Otrokovice na období 2026 až 2030, která navazuje na dosavadní aktivity města, národní i krajskou strategii v oblasti dopravní bezpečnosti a stanovuje další konkrétní kroky pro nadcházející roky. Cílem nové strategie je dlouhodobě snižovat počet dopravních nehod i jejich následků. Mezi priority patří ochrana chodců a cyklistů, bezpečnější místní komunikace, sklidňování dopravy v obytných lokalitách nebo prevence rizikového chování řidičů. Dokument se věnuje také rozvoji cyklistické dopravy, bezpečnosti v okolí škol či podpoře veřejné dopravy. Otrokovice byly vůbec prvním městem v České republice, které si v roce 2018 zpracovalo vlastní místní strategii BEZIP. Na ní nyní nově připravovaný dokument plynule navazuje a rozpracovává opatření pro další období.
0: Uherskohradišťko.
1: Od panského dvora v Kunovicích vyjela družina více než 20 jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci, zabouchala na dřevěná vrata jednoho z domů a dožadovala se nového krále. Tak minulou neděli vrcholil program jízdy králů v Kunovicích. Jízda králů s bohatým doprovodným programem se v Kunovicích koná jednou za 2 roky. Vrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města. Dle tradice je při ní král oděn do dívčího kroje a v ústech má růži. Ve Zlínském kraji se jízda králů, která je od roku 2011 zapsaná na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, koná na 3 místech. V Hluku se jezdí jednou za 3 roky, naposledy to bylo loni. Každoročně se koná pouze ve Vlčnově, letos týden po kunovické jízdě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Je tady další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. K jeho poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Československo mělo dříve flotilu námořních lodí. My se ale dnes podíváme hlouběji do historie. První dochovaná zmínka o námořní plavbě na našem území pochází z roku 1241. Vzpomíná se jméno Slováka Mariose Blažovského jako námořního admirála uherského krále Béli IV. Významným mořeplavcem byl také Moritz Beňovský. Ten se vyznamenal při kolonizaci Madagaskaru a také svými plavbami Čínským mořem. To vše se odehrávalo v roce 1770. A pamětníci si možná vzpomenou na seriál Vivat Beňovský. V CK rakousko-uherském námořnictvu sloužilo asi 6 000 Čechů a Slováků. V roce 1912 Julius Veselý zakoupil parník Erna. Tak se Veselý stal prvním českým rejdařem. V roce 1919 bylo Česku přiznáno svobodné přístavní pásmo v Hamburku a také Štětíně.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Město Otrokovice chce snižovat nehodovost. Má novou strategii BEZIP do roku 2030. A Kunovicemi projela po 2 letech jízda králů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zvyšování bezpečnosti silničního provozu, to je cesta, ve které pokračuje město Otrokovice. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili novou strategii BEZIP města Otrokovice na období 2026 až 2030, která navazuje na dosavadní aktivity města, národní i krajskou strategii v oblasti dopravní bezpečnosti a stanovuje další konkrétní kroky pro nadcházející roky. Cílem nové strategie je dlouhodobě snižovat počet dopravních nehod i jejich následků. Mezi priority patří ochrana chodců a cyklistů, bezpečnější místní komunikace, sklidňování dopravy v obytných lokalitách nebo prevence rizikového chování řidičů. Dokument se věnuje také rozvoji cyklistické dopravy, bezpečnosti v okolí škol či podpoře veřejné dopravy. Otrokovice byly vůbec prvním městem v České republice, které si v roce 2018 zpracovalo vlastní místní strategii BEZIP. Na ní nyní nově připravovaný dokument plynule navazuje a rozpracovává opatření pro další období.
0: Uherskohradišťsko.
1: Od panského dvora v Kunovicích vyjela družina více než 20 jezdců.